0: Bernd Stelter ist zu Gast im Sonntagsbrunch und er singt ja auch lustige Lieder. Singt ihr auch zu Hause unter der Dusche und wie musikalisch geht's eigentlich beim Camping bei ihm zu? Das alles gleich nach 11.
1: MDR Sachsen, das Sachsen-Radio-Wetter. Auch für die Oberlausitz.
0: Bis zum Nachmittag ist es stark bewölkt. Schauer ziehen durch bei 18 bis 21 Grad. Am späten Nachmittag kann es auch mal auflockern, aber dann kommt am Abend von Norden her das nächste Regengebiet nach Sachsen.
2: Witajcie, tu je zaso serbski rozwoz, a to po zvučenym vášňu nedželu s dybkom jednačich. Ja sem Katka Pöpelec a smim vas netko do nedžele převodžeč po připoudne tak rec. S vami zromadne v objeduju. Nech sa vám kuchni všitko zešľahči, nadjemne sa ničo nepší smuđi. A to môžete viesať tiež švárič a vopiedovač s písanými serbskými témami, tak napríklad zľadujeme na 125-letný jubilej Evangelskej cirkvie v Smiečkecach. Zabierame sa viesať tiež z novej rezolúciu domoviny bola Fruen. Včera mieš hornoserbská inscenácia Floppy Dolls v Haslovie svoju premiéru, tiež v tom tuženca viac svišíme. Ve vonem pak chceme dženca gratulovať. A to Jurij Kochej, kotrž šako svičeše tuto tuđen kulovate 90. národniny, za 20. menšinu svišíme tu vopšerný přinošk Madlenky Šoučic. A vizo chceme potom tiež ešte vám gratulovať národninárjam tuđenia, a to vizo nudom po nábožnom slovie, po nábožnom vúsovaniu s dybkom 12. Tu je serbský rozvoz, ja som Katka Pöpelec a přijú vám všem. Riano nedželu s nami.

0: Hajvunje znate jako spisovačel, dramatika, rozvosovnik, hač honjo abo delno serbsce abo samo njimsce. 15. septembra je v Žilovje bydlace Jurikoch svoje dživeče sačine vosvečil, a serbske rozvos jemu gratuluje. Madlenka Šovčic.
1: Što dari štajkemu, kajš Jurije kohik dživeče sačinam? Kvičel? Preprofane. Plešuvina? Njestrove. Knihu, kotru štrejšče čitav nije. Jednomu, ki še zaujšče v tutem vede a doživenju polnem živenju šožno čitav, potakim, tež žanu knihu. Tuž zvostanje snano prosty džak, šako je nas čitarjev, pšiposvuharjev a pšiladovarjev přezlje džesatki v obdarju. Ve viace hač 400 delnjo v užijskih reportach napšikvat je tu v serbskim rozvosu svoj vid na podavki v delnji v Užice rysoval a k přemyslovanju ponu.
2: Když po autodroze na vyšině Grabina, Němce Finsterwalde a na tamném boku zveho Komorova vesmíry na Drežďany smališ dače tafle a pokazovaky na osebite objekt skečbňa. Na autove v ubědžovaní šťomenujce na testovu čáru z betona a druhých speciálnych materiáliov ovalnú nakedenú drohu kaj šoberský peršten ve písku s tribunami za nekotre tisac přidadovariov na Eurospeedway v Užica. Tulný je v užijský peršten,
3: po południu budzie są od Kocebuskiego dworniścia po dworniściowej a Liebknechtowej a Berlińskiej a Wóżyskiej pohybować cza plichatych a szkorniatych neofaszystów. Z błonym duchom a przełszo strasznej ideologii we rozumie, jeli możesz podać takich ludzi wo rozumie ryczyć. Najznaczniejsi we Picniu a drudzie Suriane rybowe korczmy z wielkim poskytkom jedzą między nimi też po starych serbskich burskich receptach przygotowane. Mała domowinska skupina nie może dominować se wiesne na lat zmienić, zonech Serbia doma moje dla serbsce rycza, ale proszę nic we przytomności niemskich kniezów. Tak nam wostanie riana nadzieja, zo stei przychodna Europa na naszym boku. Przejuwam rianu niedzielu.
1: Hacz w rybach, jamach, serbożraczkach, niempulach, kulturnych wiaszkach, traktorach, niczo nie zwosta niewobladane. A nie posudżowane. W swoich wiesnych obrazach, reportażach, woznatych, a miestem pozabytych serbskich kuczikach, a tam bydlacych swołnych Serbach, je ze swoimi junkrotnymi słowami w obrazy za wuszy molował, a podobnie archeologi worszczu po worszcze wodkrył, doniczne jeżro przed doskończnym zabyczom wodkrył. W sledowacie reportaży Kopšin, šetny džen Nause, z leta 1971 vúznaje koch ledma kvierenju, zo boby dre prieni raz v Kopšinje. Hač runješ, kodžiše s kopšinjanskimi džičimi došule. Vún bie so menujce v Horkach narodžil, nimale v susodstve. Tule vúriesk stedišeho pšinoška.
4: Žona v zrinných letach poladne kem nedele a posmiv kneso. Predáč môžu jej svoje prihotované prašenie stajíč. Netko viem, čeho dla by sa smiehova. Nevieš, kak dále, hulčeš to? Tu je konc sveta. Ale potom sa oprašam, kak jen narodžiš, čo pšinže. Žona pušči poslešťo a poladne na džovku, kýž podľa neje stejí. Dži sobu a pokaž jemu. Volpurga Brickec je 15 let a šulierka 10. letnika Malovilkovskej šule. Na kajke povane sa hospoda ešte nevie, ale za biológiu má vo sebite zájim. Prašam sa holce za všim, što ješ vidžu, a je tu vidieť štelko za pšindu dospecha ze svojej čipnosťu. Za ješkec dvorom, cečím a posledním si, stej môj pred rodišťom. Volpurga vedže mi po vuteptanej sešce, přes čvak pola se s vysokými kopšivami, kaž bychu tu vusete byli. Po zelených ploninách paprošov, ki svoje cankate ruce vúbšie strivaja a so verča, kaž bychu rejovali, když do nich storčíš. Du za jeje svetvemaj, zvožahanemaj nohomaj, po mehkým prastárem svaniu, za kotre so nichtu viace nezajímuje. Štežka stupa, výosom je s brezami, lipami a dubami a stojí môj náraz na porosčenem brove. Tule, praju, tule je to bylo. Volpurga vieš to meniu, dež menujú leto 1936. Tenom sú na tutem miestne Čiž netkli te vatke z donky čenkých štomov steja, stá ľudí byli, z okolnych psów a z Budešina. A na przyrodnym jewiszczu są z muži či mužojo rali palivaku od Jurja Vele. A mes z przyladovariemi są stali či Bruni Kečbovario, przeciwo kotrym śpiewszo Mirene. A potom je so spievalo. Či v uniformach svoje vulkonímske stučky a či přiladovario svoje serbske ľudove. Tu biechu Serbia silnejší, vocíši, zromadnejší. Tu na tutem miestne před 35 letami. Bohužel, jenož tu.
1: Dževiatna čestou šišč a cíce či tobie. Mesiac po kopšinjanskim predstajenju palivaki narodži so Juri Koch do skavarskeje svojbe Horkach. Kajki bie to čas? Za Serbu rozbne bie tež z reportaže vusvišeč. Šo zjavne živenje bu po niečim zakazane. Tovarstva, novine, dživadvo a nakoncu tež serbska rieč v šuli a cirkvi. A do tohole časa bie so Koch narodžil. Šircec Hanku, kiš bie so toho runja v Horkach narodživa a na tamnem boku sy, jako přijuzate džičo bydleše, nebie ženje v osobinste zeznav. Bieše išče mały hulčec, jako so Hanka zeuse zubi. Predahač pak by vo přesčehane a vod nacionalsocialistov zamordovane katolske serboce židovského pokada pojedančko napisač mou, poda so sam, jako džesač, jednačlitne na za tak modého kadlu zauješče vúžadace kubvanský puč. Po druhej svetovej vojne smiečachu serbske džiči gymnázii v českých Varnočicach vopytač. Dlho štajky v Serbach nedavaše a Juri Koch by jedne z nich. Kež sam pojeda, skere připadne. Pozdišo so do založeného serbského gymnázia v Budišine nauročí. Jenož skrotka, dokaž čenješe dále na gymnázii v Kočebusu, čiž potom svoju maturu zvoži. Potom stěho vaše studii žurnalistiky a pozdišo tež divadvoch vedomostčov. Šo, štož by tedy hač do dženstnišeho popuču doživil, formovaše jeho literaturu.
2: A to všetko sú dramatické a jara substanciálne doživenia byli ze skotršia, tiež dženca ešte čerpám. To nie je prajmenu ničo lokálne, serbské, rúžiske. Ve tutem mikrokosmosu je tiež cevečovak makrokosmosa, što ešte napríklad ten očítaria Mojela v Rostoku alebo samo v Ukraju zajmovať môže.
1: Až do dženstnišeho tiež zajmuje. Hač jako žurnalist abo spisovačel. Juri Koch písaše a vozivieše, zoso knižne polce hač od dženca zibuja, ve všech jemu znatých riečach. Svoj vodrý jazyk, kýštri je tež v studentským kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortných rymov, glosov a komédiou, rune tak, kaj ze žortných rozvosových vúsevaniu. Kajž v tutem, na Silvester 1908 a 1970.
5: Zenf z Budešina.
6: Hej, tu je Žonov, Žonov, Alfons a Žonov. Žonov, Alfons, ľubí poslúhajú po tajkým. Ja tu steju ve Zenfie, hač nemali do Dingsta. Na, jole do, na, kak to nám reká. Po tajkým hač tam hore, ja ve Zenfie steju. Tun budyský Zenf je jara vodry a žitky, kaž potala všice zavesti, že viesče. A na to sme my všice, ja hoči, ja. To tu budyský zem, tak žitky. Hej. No, štú nezná je heslo budyských, sárských a nímských zemfáriov. Čím bolie žitky je náš žonob, čím rejšo leží so na konob. Tuž nenajíš so ženie zemfa od hore Hanka hač do Genfa. Zemf z Budešina nima konca, to ví každá hupa ronca. To vatme. Hej.
1: Juri Koch je vypšeneseným zmysle svoja hybrid. Po pokadže a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutkonosti žortne šibavc a do vúbokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulký svet runie tak zabira, kajž jeho malý serbsky ľud. Tež, když zdáva so tun znano drude předušne?
2: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkeč bude tež ništo, što ješ mi tráši a merza. Zomysl nemôžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jenu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existencu toho malého ľudžika ve srednej Európe, kýž je so po tylko stách letách teda zakoval, ale netko všinde do jednej dramatické fáze svojho uviča. A tu dobíme keď bovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, sa nebych pravil, dorče nekopame.

0: Dżęca wyżylowie bydlacy z hoku pokażacy Juri Koch je nas jako słuchario a czytario przez lidze sadki zabawiał, k przemyslowaniu bonu a wużadał. Hacz dreje swojo pokadadla, minju hoki, wużiski granit, što iż Juria Kocha znaje, wie, zo wun ju ma. Tu przez ranice znatu twerdu serbsku heju, skotryś jeso zważił riec, što iż ma, so riec. Kajś wylicze 1987 w swojej legendarnej, często citowanej ekologiskiej narieci na Kongresu Spisowaczeskiego Zjazka NDR. Švika akritizuje oficialnu politiku, nastupaja odpakrovania serbskih so, što je se tamne v spisovačeskim zjasku zastupene Serb zvirju neje. Tule krotki nemski vorisk kohoveje tedešeje nareče.
1: Ja, ich höre die tausendfachen Zwischenrufe, wäge die nicht rundweg von der Hand zu weisenden Argumente. Doch wieder die anerzogene eigene Fortschrittsgläubigkeit frage ich nach dem Verhältnis von Gewinn und Verlust. Wie viel verlieren wir, wenn wir so viel gewinnen? Warum eigentlich verbrauchen wir weit mehr als das Doppelte an Energie als die Japaner? Mit jeder Kalorie Wärme, die wir der Erde entnehmen, um sie bedenkenlos zu verschwenden, wird es kälter um uns. Noch immer werden in der Zeit automatische Apparate der vielfältigen thermostatischen Lösungen bei uns die Raumtemperaturen mit der Bewegung des Fensterflügels geregelt. Kein Sparer wird belohnt, kein Verschwender bestraft. Die sündhafte Großzügigkeit fördert die Vorstellung von gewaltigen, wenn nicht unerschöpflichen Ressourcen. Sie ist ein Teil unserer immer noch nicht überwundenen Vorstellung, dass die Natur uns untertan ist, dass sie wehrlos stillhalten wird während der maßlosen Selbstbedienungen. Wir berauschen uns an unseren gigantischen Maschinen, die sich energisch an die fossilen Energieträger machen, und verdrängen die unangenehmen, leisen Ängste mit dem gewohnten, gewöhnlichen Optimismus, dass unter sozialistischen Bedingungen der Schaden ausbleiben muss. Nein, er bleibt nicht aus. Anstelle der gefährlichen Gläubigkeit muss energisches Handeln treten. Wir brauchen einen Aufstand der Kreativität. Wir brauchen alternative Lösungen, massenhafte technische Erfindungen, noch nicht gedachte, abweichende, verrückte Entwürfe, wärmepumpende Solaranlagen, Biogas, Elektroenergie von Windmühlen, Wiederaufbau der demontierten kleinen Wasserkraftwerke, Kraft, Wärme, Sonne, Wind und andere Kopplungen, das Wissenschaftliche Institut für die andere Idee.
0: Dalle Wurewanka z Niemskiego Rozwosu Archiva je niemale 40 lat stara, ale klinči przeco jeszcze aktualna. Juria Kocha znaja Serbia jako wizjonara, a vojovarja, šako demonstrovaše sobu přečivo v odpakrovanju klietnoho, rogova a vakomije. Brunica, tunle njevobenžomne vužijski dojnt, mjez žonovanjom, bo knjez je stvoril vužicu, a poklečom, čert je zaru Brunicu, je otvorenje přez lječesatki, hač v esejah abo dživadvohrah postaja.
1: Wudobywanie wula we Wużyce jest nic jenoś lokalne wużysko-serbskie, ale z jednym większym światowym uznamom. Dokież te ważne produkcje energii, które są one nitkle odmywa na świecie, nie ma żadną perspektywę. Właśnie by potem nic, gdyż sobie uwiadomimy, że palenie albo dokachli metanie wula zanierodzi nasz obswiet, a wiedzie całe żywienie na świecie do katastrofy. Gdy się to uwiadomimy, potem dobimy się rację, że człowiekstwo nie namaka we przychodnych latach albo dziesiątkach inaczej właśnie spokojenia swoich energetycznych potrzeb, nada nie będziemy daleko przyjąć ze z naszymi przedstawami o zbożonym przychodzie człowiekstwa. A to jest to, co w Hużycy Sowotrowa prajmienu też tak nie jest to jakaś pars prototo za cały świat. W małym so pokazał jeden wielki konflikt całego człowiekstwa. Gdyż so tu jako pisar albo jako żurnalist w Hużycy pohybujesz, potem ci nic drugiego wyższe nie ostanie, acz k tomu swoje imienie nie rec. A to lasem ja też i za czas NDR swój wóz zbierał. Za to bymy my za inaczymi puczymi pytać.
0: Nastupajo palacu ekologisku temu je swoje pucze pytał. A za fantazijo tešte tamne. Dječace knihi, basnje, romane, dživa dvore za lajske a povanske jevišćo rozvosove svuhore a scenarije za film. Jun Krutne je jeho spektrum tvoričelstva. Dječi čitaja dženca rade Knota Knuta a Buražura. Sčihuja gole a loge. Smeja so přes honača Bobija a četu Katu Marku, voku a bezinku a kak voni širikaja. Modostni šulerjo zabiraja sobe vúčbje z jeho novelu Višnina. A komuž dže na lohku muzu, vozme se jeho frivolne basne do ruku. Abo naposka se je v interneče, kež napríklad na literárnym konopeju.
2: Jatun knes. Stvorich se žonu, jatun knes, ze žote de piaceline, v obkulach rúzl mečech jun v rukach sformovach voči hubu anus a riane, bie v obličo. Šiju sčinich krotku hiđu do hešije, ramenja vuske a nadra ja vam praju, dajke kaž naša jedne, nanimaj dživach najdleje. Vatkovach linu vokova pasa, a šo što tam suša, ne zabih ničo, nimo vopena figi, to nekotrem starem otraze dih. Mestem to nikomu ja se dih ne otraze. Ja paslih dalje, svižnej noze, ze sčenjom abristvom, kaj so mi dubi, a v obdživach tvorbu. Zadihach do nej, a žona so zasmia, na mne to kneza. Ach, dinoš bych ja byl všeho mocný knez.
0: Dohoš je koch sam před publikumom čítal, bych už žurle pône, runie tak dživa dvoje predstajenia. Veliče 2001. Spošči jemu nemsko-serbske ľudové dživadvo titul Čestného čvona a počestči s tým Jurija Kocha jako zaslužbného serbského dramatikaria. Z jeho pera buchu miest 1970 a 2018 komédie, literárne hučné programy, grotesky a dramy, cirkonie ci a 20 rov, hornio a delnio serbse, kajštejš nemsce na budyskym jevišču inscenované. Nekotre z nich vospět z novej režiny ideju, kajš Jaga Bagola, Frico a Majka, abo Môj vumirený kraj. Poslednja mjenovaná ra buď 1977 prapremiernie při krajnym dživadle v hale pokazana, ale po druhým predstajeniu odsadžena, dokež tematizovaše v NDR zakazanú kritiku na odpakrovaniu a zničeniu serbských sov. Runie tohodla bu jacore ráze v Budešine znova inscenovaná a posledný raz 2015 samozdžela v Slepjanščine, šako diskultovaše so tede horco vo zdžerženiu Mivoraza. Juri Koch, kýž by tedy přítomný tež na nemsko-slepjanskej premiére, by s tutým vobčívaniom přeušo spokojom a menieše, zo je s tým rá v tej formie na jevišťo přišva, jako kajkúž by ju nímali 40 let do toho napísal. Bojím je s tradíciou a modernou a z toho rezultovací serbsko-nímský kulturný konflikt. Jako mi pozdíšo vúzna, zo necha abo nemôže jace sam dživadvore napísač abo vobdživač, přizvolí ze zájmom tomu, zo smier dživadvo jeho tvorby abo témy za zakvat vújivania nových rov vúživač. Tak je viachu so tež nekotre motívy z Kochovej novele vyrie autorky Ester Undis pod titulom Širce Canka, a runie aktuálne dživa so z Kochovej novelu Višnina, zo bez toho nastava noara Dohoš Višnina kčeje, kotraž zmeje kletu 2027 premiéru v Delnej Vúžice.

Juri Kochy, kiž je 15. septembra svoje dživé džesačine vosvičil, spoščichu sobie li džesatkach jeho živenia jacore myta za jeho spisovačeské dživo. Tež hižo v zážnoch dobach, jako 27-letne napríklad, přija literárne myto domovine, pozdišo v kolektívie myto Čišinského. Miesto Kočebus přepodaje mu myto Karla Blechena a kraj Severo-Rynsko-Westfalska literárne myto Příroda. Anětko Ručok z počátky. Što je potajkým za spisovačela hodne dar, když živě džesačinám? Snano to, što již nablíče leží, jeho knihy. Hač so one vám ľúbia, abo nic, věstča hakle, když če je čítali. A moje osobinské doporučenie by byla kniha Halečová je modrá runa. Tu již zakonču zbožo přeča se svojami Jurija Kocha, když je vun nám čítariam napučtal. Obsedzimy cejcze wóczko, kiż je jenoś nam date, kiż nieszto szkuli hinak widzi, na przykład swiet, kiż wun po naszym doskończnym wotlicze budże. Wóczko druheho wida. Sliede zapisować wóczko, kiż za niedoczinkom a niepoczinkom sliedzi. Wóczko nadmiezneho daleko wida, regionalneho swietoweho staczana, mikrokosmosa, bez kotrohož vočakovane zromadne čvojeski makrokosmos smišna utopija vostanje. Kajš, diš hajnik mini, zo se lies lada, ale pšitem jeden štom podruhim najrieči najprede zajinečta. Bez nas v lesu a stače ne punže. Ceme prašani a prošeni byč. Z nami romadže je přeprovač što dže a što nic. To, milí spisovačeľo písač. Rajer jo rač, moler jo molovač. Nesme škýtani pred konzervatívnym kičom, kýž šie prežite hodnoty kvali, ale zaušie talentované modré rony. Je to vulka šanza.

0: Vahaslovena Joli bisolde zhostchen sa jenimska serbske Ludove Dživad vočera premiero Juhu Floppy Dolls su zasot dubšet stajli. Vosem džesač ljudi je si hučnu inscenaciju vobladao, a žurla tab je dere vobsađena. Katka Krigorec, Anna-Maria Brankačkec, Tomáš Cuš, Tasu Šile, Ištvan Gobela a režisér a dživadželník Mirko Brankačk predstaj ich vůrisky ze svojeho repertoára. Však má skupina Floppy Dolls svoje korenje jižo liče 2008. To bylo na založena. Ve všelakých vopsadkách bychu dživadželníci z toho časa sem pravidvône na jivišču. Miest druhým vopita skupina 2015 i Švendošfest v Serbine, Texasu. K koncepti praj dživadželník Mirko Brankačk.
1: Ja bych pravil on písané podpory přes serbské stavizne. Sam džesat och let od herce hač do aktuálnych spievů ze Zdilného Vůžice. Ale tež, wie so tež aktuálne spiele z našej horní Gužici vod astronaut, napríklad, aber holovský. My sme poprám jedna dilná serbská kapava, to je ten koncept bol. Když bychme kus mňace časa mieli, bychme zavieši tež jen rze horná serbský program zmožnič mohli, hame ne tež s vojskými spielami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Přichodnú nedželu po podňu pozastanú Floppy Dolls potom Nibičicach. 3. oktobra vítaja nás potom v Kroščanskej jednoče a tiež v Rádvorju v Slepom v Čisku a Budešinie hišče vústupia.

Pomebo, lubi pracja a lubi sotre. Stoisch nevim, wotem teisch ne rosmisluium. Po tutum hesle je welle luci živich. Nepsiomne teme, suwame rade nabok. Čotla dirpju vovitsach rosmislovac, kotrisch mi runje nepotrecha, a kotrisch sminic nemužum. Teotla so teikich informatio vzdam. So nebychum je netre bauschi potschäschowali. Vači to tež sa smerč. Mnoze lúdžo stutej temu runje tak vopkadžeja. Dohož nichtu ze svojbe abo pšečestva potrechene neje, so se smerču nie zabirame. Neričime votem a potvučime tutu temu ve ušitnem dňu. Ve vistych pádach je tute stejnišo rádžomne. Při smerči pak nic, přeto štole potrechi prede abo postišo kujštoho človeka. Teotla je derje, tyž so se smerču rozestajam. Sjates čenik Jan nam rozpravja, kak jesu Jezus se smerču rozestajau. Lazarus mienujce do prepšečel Jezusa, češko skori a vumrije. Jan vopisuje smerč tajku, kajkaž vopravče je. Často započina so smerč skorostču. Vele korostču muže ja so hojič. Tola junu pšinže vokomik, čež smerč vobenč nie mužeš. Jako Lazarus češko skori, informovašte jeho zoce Maria a Marta Jezusa. Vone ste přesvičeni, když Jezus pšinže, muže vun jich bratra vukovač. Tola Jezus nidom ne pšinže. Vostan je hišče dvajtnje na tym mistnje, na kotrymš runje přebyva. To pak nevoznam jenja, so by Lazarus Jezuse šojetne byl. Jako Jezus postišo krovu duinže, pvakaše vun. S češkim přesvabjenjom pak Marta Jezuse praji, kneže, dy by tute byl, můj brat neby vumril. Se stutymi slovami Jezuse vujasni, so je vun po jeje minjenju přepostše přišo. Jan tutu vopskoršbu nezamjelčim. Tež my smime Bohu svoje prašenja, přesvabjenje a žavostčenje rec, tež lubovaného človeka zubime, ale tež hevak. Tola Marta nevostanje při svojim vumjetovanju. Vona dále jemu doveri a praji, tola tež nitkovim, za tebi bo da, vo čojš bučeš jeho prosič. To je prava viera. Marta nevíči jenož to, što ich je před vočo maj. Tež, tež so vele nesrozumlive zda, dovirja Jezus se. Jezus je ze sadu pone nádžije vodmoví. Tvoj brat stanjem. Ve vopravči tosči vova Jezus Lazarusa borse potem zrova Lazarusa puj von, a Lazarus je živem. Tutun žiju je viace hač vumuženje jednotlivého človeka. Jezus chce s tým pokazač, so nima smerč posledne svovo. Zbuženje Lazarusa pokazuje na Jezusovu svojsku smerč.

Motlemisto. Kneže, naš božo, ty svoju cirke přes ši čase věžeš. Prosimy cze, převoč nas ze svoje dobročivosću, posil našu víru ve ušitnym dňu a dověč nas nide do svojeho věčného králestva. Přes našeho kněza Jezusa Krista, tvojeho syna, kiž je s tobou a se svatým duchom žive a kněží od věčnosti do věčnosti. Amen. Požonuj a svarnuj vás všeho mocne a smilne bo, Wódz a syn a Święty Duch. Spiewajmy nitko hiszcze cisło 277 w ewangelskich spiewarskich.

Dalajes, gratulatie mi. Tutak vatanitko do kočine. Tam mienujce sveči dženca 5 a 6 džesačine Hartmut Domaška. Tovarstvo bratrostvo kuluskie vosede jeho k tomu ľubie strovi. K národninám, kotrež mieše v útoru, přeja šitce čvonojo a čvonky, mnoho božo žonovania, krutu strubotu a deremieče v kruhu svojbných a pšečelu. Zapvač potom knies, vupraja za doletnú svieru tovarstvie, vosebe tiež za službu při nošeniu koroje bratrostva při najšelakorejších skvádnosťach. Vostanče nam dale svirne vopetova našich zariadovanju oni pisaja. A přeja Riane Svejdžin, šestce vytedžin. A štvortk to svedčeše v Bačonju Michal Paška svoje 5 a 7 džesačine. Vele zboža, bože žonovanje, krutu strovotu, šivost a deremieče, kajštiš stajnje, vele vesela v kruhu ľubých svojbných, při kolesovanju po kraju a vizotiš při zabirje v zároče a kúho boku domského. To přija z vútrobe a ďakuja so runočasne za stajnje pilnú a pomoclivú dživavú ruku manželska Lucia, Joki, Klaudia, Doreen, Silvia a Manuela s manželskými a šie 10 nučkov s partnerami.

0: A jutze večer to klepaja zaso či zadkulario, moči redaktorojo pola vas.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo cvý leto dživaja a púčuja. Potekým work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tež nelepšinu odkryč. Tu iš zapíkče rádia.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nič sábeč.
2: Jutce večer.

0: Psiroda jo ako zaguslona. Zajčna rosa ľaže na vúce. V modem svojnsku vyskotajú se na paucenach nelicomne chrapky, ugledajú inak parlicky. Carne pauk jo se riedne fľack za svoju paucenu upytal. Jo nitku do žoutego chrščika zapliet. V tam môžu celú húku převízeš. Na verbe jo ešte šikno mirne. Budnik spí. Ako jogo viečik okolo nosa vakoši, on začichňo a vycuše jo.
1: Co godla mi ubožíš, viečik? Som rúno tak riedne coval.
0: Viečik jo zimne. Dujo budnikoju přes fialkový plaščik. Ten ga ma po dvojkem lešu teke južo predne žirky.
1: Boa, jo to zima, trebam notne nuje oblak.
0: Spiešne ušegňo budnik pod krenjom svoj tam schovane stary oblak, a obljaco se jen pod fialkový plaščik.
1: Nient jo mi šopuj. Ojej, nient zachopi se naraz des čuaš. Zalizu zase kerej pod ščitne kšivko mojego gnistka.
0: Budnik lice dešťova hrabki a caka na svojnco. Tyke carne pauk seži staroščivje v jadnom rožku paucene a gleda na nebio. Šak možo dešť paucene skoncovaš. Pauk pak ma gluku. Paucena se neroztergajo. Chylku gajo se južo dešťovalo. Skrincne pak se svinsko předobyla. V nejväčšej parlicce paucene carnego pauka vytbyščujo se budnikova verba.
1: Juhu, svinsko, to bužo žinca zase riedne a snaž mygu se pötom staro oblak zase zeblac. O, na celej úce błyskotajú se same małe parlicki.

No, že si ale nie to, že som vám neperi riednu nežilu ešte, vyče státuje zase nové tužin a až do toho, myšlo sa ďalej. Raz, dva, tři.

0: RBB Serbski program.
1: Serbska rada nie buža skjaržeš tla serbskega setlinskega ruma. Rada zaošpe za serbski lud ma nove spehovanske smirnice, a v Mokicach budu skoro LKV-je z šeškimi lodingami duce. Kutima dalšim temam nendovici v našich povešťach. Serbska rada Abramovska nie buža te skjaržeš pšešivo rozsuženjem sudnictva, což nastupa přísłušnosć gmejnu k serbskemu sedlenskemu rumoju a tej obzvatnosti. Konkretnie, že od severit gmejnu, kterýž nie byl objadny s přiredovaním k serbskemu sedlenskemu rumoju přes MVFK, to je to Abramovské ministerstvo za vědobnosć, sleženje a kulturu. Leta dvojko so obšiškanja a skeršpe tamo sem šli, Juliju jo uše zastojenstvo v sudnistvo Balin Bramovska rozsuživo, až pripeznajo skeršpe gmejno Markovska Gola, Kopajnce, Dolina, Nise a Maukse, Gojecké jazoro a Felixove jazoro, to sudnistvo jo kronivo až njep doponijo šikne vejsne želeče gmejno, kateréž MVFK jo přiredovalo serskemu sedenskemu rumoju vedpovedne umienjenja. S takim jo to přiredovanje toho MVFK v žilách přešivo kazni. Bautoruje Serbská rada v Bramborskej rozsuživa až nebužo dalek šacaž po juristickej droze v tej nastupnosti. Rada jo se v tej věci dorozmieva s Tobiasom Dinom v ňo nadok mielce za serbské nastupnosti Bramborskej. Ktoś, co mieć spiechowanie założby za serbski lud, za serbskie kupki Žišoniach, może się jasliś, to bużo można wet przyducego lieta. Aż do nienda jota założba jano mogła spiechować serbskie szulskie turystwo, to bużo nienda teke można za dalszne nosarja Žišoniu. To a dalszne zmieny jo rada założby za serbski lud zrodu obzamknuła, a ma nienda nowe spiechowańskie smiernice, wyni płasze za szykne projekty, któreś zachopio w lesie 2007-2020. Konkretnie to groni, aż budu zjawiać cílowe dojadnania, a budu takie przykrocyś fristy za przospu, což nastupa małe projekty, któreś se nakrótko realizują. Uše toga bužo ta załožba integrirovaš digitálne a audiovizuálne projekty do svojich šakých spiehovanských obukov a pošikne přivestčíš to spiehovanie filmu a videu. Donen tešna spiehovanská smernica załožbe pláši v leta 2003 sem a jo se vetoko casa jano malo zmeniva. V Slipenských stronách dotvarijo svoj viečnikový park. Na Mokecajenském musokém vecepanišču, nemský hochkepe, sú za to miastem šikne stry fundamente za ten závožk zabetonirované. Na miestno za přelodovanie rotoru ve Mokecach budú v oktobra rotorové šufle dolibrovaš a skvadovaš. Transporty budu se noce stáž s stormami, generatorami a drugimi velikimi živami za také věčniky. V tu odeju noce dali transportirované na to vecepaniščo. Ještě nesu termíne upověželi tvarský gospodario firma Enercity a Neuerbare z Hannovera. Kuštemu se to nespodoba, už před 5 litami, jo se založivo interesu ve zjednošenstvo Mokecajenské vecepaniščo. Veni kritizirujo až naturne areál rónických a mokecajenských vecupaniščů je obkrozone dla takých velikých projektov za udobývanie energie, vesibne dokulašte negačne Görnikovský areál je nento gusto s lesom obrozčone. A ešte jedna informácia z Bramborskej v Vičtoku v podponocnej Bramborskej Bužon Žinca, ta nežela vienovaná dolnonemskej rece, ktorejš se na nemský teke goni plat. Dolnonemská rece opetla úsoko nemskej rece a serskej rece dajšna autochtóna rece Bramborskej a Žinca je tam v Vičtoku ten žin dolnonemskej rece. Naše povesti a více informácií o ten namakajú šoteke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zom.

Živišná číslo 4 a 7 je komponist Karl-Heinz Stockhausen stvěřil jednu ze svých nejslavnějších tvorbů. Zvěrětné kolo. Specetně Jovena nastala jako tvorba za muzikové živadlo. V kompozici Zvěrětné kolo je 12 melodií připisaných ka košťam každého kvězdného znamenia. Každá melodie kvězdného znamenia má přitom kšutý základný tón. Plavetného muža je to tón S. Existují všaké verzie za solo instrumenty, komerové orchestr, spiv a biadla.

Český archivár a historikár Karl Jaromír Erben je bu také znáte jako sbírár ludových bajků a ludových zpívů. Ve sem naštěstočí je 50, jo se vezjavila jako sbírka starých českých pověšťů pod titulom Strus ludových pověšťů. Stejú nejslavnejšiu jeho tvorbu, ale také s druhými písmami jo Erben chcel přes ľudové básnictvo skúšiť národne viedobne. A přece zase jeho tvorby sú také inspirovali komponistov k muzikalickým tvorbám.

0: Zdeněk Fibich jo například ve 1800 a ve 1800 skomponíroval ze Strusa povešťo Erbena text Vedne muž jako melodram. Přitom Poedar text recitírujo na muzikálisky převed. V jeho domovni sluša Fibich pedla komponistu Antoni Tvoršak, Medřiš Smetana a Leoš Janaček k tým nejvěci znatým.
1: Na to pole nad jezerem seděl vodník pod večerem. Svět, měsíčku, svět, ať mi šije nit. Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svět, měsíčku, svět, ať mi šije nit. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek. Svěť, měsíčku, svěť, ať mi šije nit. Zelené šaty, bodky rudé, zítra moje svatba bude. Svěť, měsíčku, svěť, ať mi šije nit.
0: V babylonijských písmach je vedne muž velikán. V ludových povešťach druhých ludov pou luž, pou ryba. Austrijský ludovědník a slyžar povešťov Johann Kreinz je pod pseudonymom Hans von der Sann opisoval vedného muža živiš na 601 tak.

0: W Depsku jo Richard Matuš ulicvou sledujúce čojenie ve vednem mužu.
1: Nikse gla vedi tudňach a pča kužde vede ordo, to niks našiel vo pča reky, bude pča groble, zlatoko to gledko se ten sa to bo 4 let staré gelc. No to je bo živiš nás te 100, oko 300 leta. Do studne, bude pča groble, ujo bejse, ktero leto bo, to fritko. Oh, bo ta grobla, oh, gleich se znaš. Ve tam přijde ta ve treky. A pak jo, čave, ča drogi rovno až do těch past. A ta grobla je ordová ryta, tam za 1900 a čtvrt mletu. A směli vedu tom ognoji zagašování. No ja tam, čtvrtý dom vetnás, tam je bola kiačmarňa a to sú mieli peniuž, tam kostiany a pen také bomky, ako sú tie černé rožky, kvitli. A tie druhé ľudia sú mieli blúž jej židlo na dver, styrý renu. A tam je bolo pen, ja no jej židlo, pen je bolo zase grubla ofn a Pane boje, já na předem vesem roru. A te kryně ve těch bomů jsou ty kmiaze těch rorů přišli. Já nejde ten grč tam grau a to, co se obsunulo. Nejspíril se ta voda. Stajíla pičku, až ven jo tam lážel, až bylo věc na stajané, jo, ona věcej meci. To gele šísnu a noč a sreš těch ranů, jo, pen vás to vysvědčí ve těch kryňách. Ten jo na to sedalo tam nic. A glatoko jo ordovo vyle věcej, až tam jo ten nix a ten zešiňa je. To jsou něty, Věrnosti a ty věrnosti super jim byly zete tomu, až te žiši, dej mi šach v té vedy.

0: My sme ten týždeň zvýšili živý žasrte burstak znatého autora a žurnalista Júria Kocha ve všakých facetách v žincačnem literárnem rožku pesušime na jednu jeho reportážu. Júri Koch, jo, veď sa sú jeho živá pši rádiu všetci ušiel s ľužimi a veni sú mili dovieru do toho cestného autora a žurnalista. Cesto jo sa zmakal s žilovariom Fritzom Merkerom a jo mega ulicu vaš viele ve toho živinia na lanže. Sluchame žinca na jeden ulie Dokele, ale ja musíme byš šicho jelene zvajšpuju.
1: Ja, Fritz Merker mi nint ostojme za tými škrokami. Ja, musíme byť u Mielcaš, latokáš ten jelen pen nás svyše. Coga ten nint zostým s tým krakaním o?
2: Tyge, jo, píš náš o zvešku, ako dej je jo, jim malo jelina přigotováš, ne? A net je upošli a už je také či modé jeliny muškice ved voníku a ten net gení. Každé se lánu te kapen nama vesnici níž, jako te modé jeliny geníš. Ten je všem schön zwittigui. Ja. A durch den Sposter war nur nicht Nutz a Gin, a schon hutschite Gine. A da nichts nicht rio. Da man nur im Lubo an dem Zinnisch.
1: Gast du ja wässrig Golli, ako da haben wir auch Hose, bin gar den Echo, ja, dich ist
2: wischig. Ja, ja, das ist nie da loko, ja. Ab schon ist das gewohr, bin druge, der ako na mai ujitne Samitski tam, wenn die Blüche der Pschidu pen, nur apen se popadno, ne? Apen beche kreim, a zase teke jo jan kukainzu, ne? Tega zaksho viju, tega maju zaschne spitzne rogi.
1: A gabužosti to pšestaš, nien to s tem ľubovaním, to ga mu se pa neke ajn.
2: To je se ne zahopivo, ten azu čitežine varnuje to, ale te čitežine nama ten vacnic sinič, ak te samický uvažu pošliš a penu také nekvostne spívaš, ne?
1: Jo. A súkate s ním spokojom?
2: Jo, až im tak přistoja, sú pen lezu ku njomu.
1: To goni, až ven dere ľubujo a dere ževa.
2: Jo, jo.
1: Ten jelen.
2: Jo.
1: Einrich, so je mu
2: goni. Einrich, jo. A pen teke láže vedboka, ten nie je tak z tej kopicu gromadže, te druge sú všetne gromadže a ten láže noci pen gali vace, nie ga vace upete cúm uce a sú objaka.
1: Pojďme ještě raz pičku blíže.

0: Jitsinja.
1: Angelika Mrocekova z Brezukim, že se ja se lišto, ko laš suna je je narodninski jubilej, misli lipši je šele domovine, ke 75. narodnemu dnju to pone žele učabne gratuliruju, a žice jej storovje mec a derimiše. Ke 75. narodnemu dnju slednu v autoru žice, autoroju a žurnalistoju Jurjoju Kohoju, Wir sind hier Familie Schotterne Liebsche, die unsere Familie, liebe Juri Koch, die Jischemi, die Enkel Jischemi, wir sind hier Attecke, Pschießbeispiel, wir gar nicht wuschitzen. Mariana Bulanka wird jeweils zwei Budischinie, wiele wird was, wie ich es nicht Ako Šibalika, naša magazinje Užica, zatim lušne riječe Juri Koch spisao te scenarije, a teke vetnjogo je pšišva gratulacija.
2: Ljube Jurijo, ja ti prijel najprve što najljepše k tvoje narodnina. Vostajn stroje, žder si tvoj humor, ha, tvoju dobru naladu, a ja ti prijel v osebje vele rijanih doživinju, a pokomiko se s tvojimi na najljubšimi. V tutem smisle daj so poriadne osvičič. Tvoj Marian.
1: Na Jurija Kocha mysli jogo zvisk serskich umilcu, šece Darijan Bilk, gratulirio mienio šech cvonku a uzvignio jogo važne upaša na pelu serskije literature. A jadn lube pestro dostanio Juri Koch vet pšece Darijan domovine vet Davida Stadnika.
3: Juri Koch, kaj je jedna vesoba, a to vegem zajemne, vem ga jo so gorni Užice narožil, ale ja si myslim, je dolni Užice vegem znate, vem ga jo bil rozkvosovnik, ale južo z 70 let žival ako lihi žurnalist, ale vesebne teka ako spisovašel. Jadna knjigva, ta jo mi vesebne vegem važna, to jo ta židovka Hanna, což si myslim teke pokažo, až také my Serbe sme žil jednego uvýša v Európe, ktorý nie je dobrý, až rozpíš žinca nažijal, až tie ľuži to s tým knihu citajú. Ale Juri Koch je také jedna vesoba, ktorý je bol veľkým aktívne, také na politickým pelu a jo zgromadne s Haradom Koncakom, takde sa o to pracoval, až my máme v ústavkách kraja Bramborskeje, také jeden serský artikel, a s tým také tie politické situácie, ak žijím sa máme. A s tom jom veľkým všetko dobre žicím, ke jogo kebodstogujú, ale vesebne ja sa užiekujem za tie dvojke leta statkovania a ja si myslím, veňo jaden veľkým vážny ľud za našu serskú situáciu a za naše stavizne, ale také za příchod.
1: 26 let stará jo vec riode Novakojc Zuzane. Veď přiješelku a přiješelu turistva nebyli s dvrónem, dostaneša ľube pestrovinia, jo vesvenča strube, ja sa nažiam až čo milí riedne bostaku v svieži. Gertrud Hermašová, jo niento 77 let stará. Ľuba Gertrud, veď tvoje familie, vesebne tvojego Manfreda, přijdu tenej ľubšie glukožicenia. A Manfred Nickel, veď tvojego turistva Nipilic Dvr, veronim se veľkým veľkým užikujú za tvoj angažement. Až se přece pedla a pomagaš při šiknych projektách, veď Perje Dreša až k pjaceniu dobrego burskýho tykajnca a veď mňa tyke šotopra. Blízkej Brezovce, tam bydlí Lískojc Julia. Vena je dcera autora Važiviš a 26 let moda. Vena je ve tamnej domovinskej kupce a vete je kupky přijdu najlepšie gratulácie a žicenia za všetné jej plány a všedezeša. Ved naše redakcie so všetným gratuláciám za naše narodninárky a narodináriu přizamkňome, což ve teke gratulírovaš vašem ľubem. No po napíš, čo nám povieš, abo zazvienčo a my gronime, kak to